Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.

0: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Jich.

0: letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: surprise.
1: Radio E.
2: Radio E.
3: Aye.

Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz

0: nebo mrtněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
2: Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio E.

0: letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.
3: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Víno.
4: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Na

hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 000 a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
0: Zažijte největší retroparty na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
2: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská, Kyjově.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Krásné ráno, máme přesně 8 hodin a vy posloucháte Rádio Jih.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Dneska očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháníkami i intenzivnějšími a odpoledne se může vyskytnout i bouřka. Večer by nám mělo srážek ubývat, no a co se týče teplot, tak ty vyšplhají v Jihomoravském kraji maximálně na 22 až 25 stupňů a ve Zlínském na 21 až 24. No a právě teď Moutnice měří 18 stupňů a po 19 měří Břeclav, Mutěnice i Pasohlávky.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kyjov a Hodonín.

0: krásné dobré ráno. Spousta z vás má dneska volno. Tak věříme, že si ho taky náležitě užijete. A pokud dál budete ladit Radio Jih, tak vám k tomu bude hrát i další skvělá muzika, kterou v následujících minutách obstarejí Mikolas Josef anebo taky Tomáš Klus. No a hnedka po této dvojce svátečních hitů si povíme o tom, jak hasiči u Pavlova pomohli člověku na plachetnici, který se ocitl v nesnázích. Tak zůstaňte s námi a mějte hezké sváteční pondělí.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: 1, 2, 3.

0: Ladíte rádio, jich máme 14 minut po 8 hodině raní, no a míříme teď na Nové Mlýny k Pavlovu, kam v sobotu večer mířili taky hasiči ze stanice v Hustopečích, jednotka ze Strachotína a vodní záchranná služba. Vyráželi k poměrně neobvyklému případu, k záchraně člověka na Plachetnici. Mluvčí hasičů potvrdil, že ho na vodě zajistili, pomalu táhli do kempu a vytáhli ho na břeh. Všechno naštěstí dopadlo dobře, člověk se nezranil, byl jenom mírně podchlazený a lékařské vyšetření nepožadoval. My na Břeclavsko z rádia jich zdravíme, hasičům děkujeme nejenom za tuhle záchranou akci, ale celkově za vaši práci a do celého jihomoravského i zlínského kraje posíláme už za moment Fun Factory a 90. Celebration.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moc a vyrobená pre mňa. Další sváteční hity nám odstarají Joe, Jennifer Lopez a Magic. A potom se mrkneme taky do zoo. Ve zlínské zoo se totiž chystají velké změny, a to u lvů. Týkají se hlavně zachráněné lvice Elzy, které teď chovatelé pomáhají zvyknout si na nový život. A my k tomu detaily prozradíme tady u nás na rádiu jich už za pár minut.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
2: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
5: Rádio Jih.

spousta z vás posluchačů má dneska volno, tak se možná teprve teď probíráte u kafe, u snídaně, někdo je třeba v autě na cestě na výlet, tak šťastnou cestu. A my vám k tomu povíme teď novinky ze Zlínské zoologické zahrady. Tam mají aktuálně napilno v záchranném a chovném centru lvů. Chovatelé totiž upravují složení celé lví skupiny tak, aby pomohli zachráněné lvici Elze co nejlíp zvládnout život v novém domově. Lvice Elza byl do zoo Zlín přišla letos v květnu ze soukromého chovu. No a do své rodiny se vrátil už taky samec Abambu a postupně si znovu zvyká na samice i mladé dcery. Samotnou Elzu

0: Ani lvů nejde nějak uspěchat. Ve Zlínské zoo říkají, že u zvířat odebraných z nevhodných podmínek je na prvním místě jejich pohoda a dostatek času na adaptaci. Tak my přejeme, aby se to všechno správně vyvedlo, podařilo, ať si na sebe všichni zvyknou a mají pohodičku. A pohodičku si zařídíme taky my díky naší další muzice. Tady je z rádia jejich kapela No Name a jejich Nie, alebo Áno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: nebo mrtněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Máme přesně 9 hodin z rádia, jich přijeme hezké dopoledne.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Na jihu i jihovýchodě Moravy dneska proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami i intenzivnějšími a odpoledne se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by nám mělo srážek ubývat, no a teploty ty vyšplhají v jihomoravském kraji dneska na nejvýš na 22 až 25 stupňů a ve Zlínském na 21 až 24. Aktuálně Jalubí hlásí 17, Uherské Hradiště 18 a Podivín i Čejkovice 19 stupňů Celsia.
7: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
9: Hity, kterým rozumíte.
8: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
9: Od 9 do 10.
4: A nám právě teď začíná hodinka českých a slovenských hitů, kterou nám startuje skupina Jelen, tu vystřídají Mandraže a až do 10 hodin si můžete užívat songy, které znáte a které máte rádi. Hezké dopoledne.

0: českých a slovenských hitů.
1: Na rádiu jich.
2: Ty, pouze ty, můžeš chtít po mně cokoliv. Jen ty.

0: tisíc interpretů jsou před námi Michal Davida nebo Olga Lounová. No a taky se vydáme do naší jihomoravské metropole. Při nečekaní návštěvníci totiž překvapili majitele domů v brněnském Králově Poli. A nakonec kvůli ním vyjížděli taky strážníci. Co se tam vlastně stalo, to si prozradíme na vlnách rádia jich už za chvilku. Tak zůstaňte s námi a krásný svátek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Hodina českých a slovenských hitů na rádiu.

0: 16 minut po deváté přejeme hezké sváteční dopoledne. No a míříme teď společně do Brna. V Králově Poli měli majitelé jednoho rodinného domu jednu neobvyklou návštěvu. Po zahradě se jim totiž procházeli hned tři pávy. Na místo přijeli brněnští strážníci a zjistili, že jsou ptáci v pořádku. No a pak už jenom hledali, odkud vlastně utekli. Ukázalo se, že patří do nedalekého areálu, kde se o ně stará zahradník. Pávy se teda nejdřív schovávali pod pergolou a moc se jim spolupracovat nechtělo, nakonec se ale nechali přemluvit a poslušně zamířili zpátky domů. Tak jsme rádi, že i tenhle příběh má nakonec dobrý konec. Do našího moravské metropole po frekvenci 101 FM zdravíme. No a nejenom tam, už za moment posíláme kapelu Krištof, která nám připomene, že život je krásný.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

za námi ty další tři obstarají Vohnouti, Aleš Brychta a nebo kapela Miraj. A potom si řekneme, jak to vlastně funguje, když voláme na záchranku. Když totiž voláme na linku 155, tak jak si tak automaticky čekáme, že se někdo ozve okamžitě a vezli

0: určitě počkejte a hezké pondělí.
1: Hity, které milujete.
2: Hity, kterým rozumíte.
1: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.
2: Od 9 do 10.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky. Vedle mě

0: českých a slovenských hitů. Od 9 do 10 na rádiu Jih.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: dobré.
1: Ladíte Rádio Jih, aktuální čas 9 hodin a 37 minut. No a teď už k těm slibovaným hovorům na záchranku. Když voláme na linku 155, tak většinou vůbec nepřemýšlíme nad tím, odkud operátoři hovor přijímají. Ve Zlínském kraji teď jejich operační středisko procházelo modernizací a přesto příjem tísňových volání běžel bez jediného přerušení. Operátoři během rekonstrukce pracovali v provizorních podmínkách, ale dál nepřetržitě koordinovali výjezdy záchranářů. Součástí té modernizace byla výměna speciální antistatické podlahy, která chrání citlivou techniku a pomáhá zajistit ještě spolehlivější provoz. A záchranáři zároveň úspěšně otestovali taky záložní operační pracoviště, které je připravené převzít provoz v případě nějaké mimořádné situace. Tak z rádia jich gratulujeme a právě teď posíláme Bohnouty a Svaz českých bohémů.
2: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu jich.

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: www.klimastyle.cz.
1: Za minutku bude 10 a z rádia jistíme krásné sváteční dopoledne.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: Dneska očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami, a to i intenzivnějšími. Odpoledne se může vyskytnout i bouřka a večer už by nám mělo srážek zase ubývat. No a co se týče teplot, tak ty vyšplhají v Jihomoravském kraji maximálně na 22 až 25 stupňů a ve Zlínském na 21 až 24. A právě teď ve Zlíně máte 16 stupňů, Lipov hlásí 18 a Kobyly i Rajhrad po 19 stupních Celsia.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.

se songem Bones. Za malý moment už třeba Honza Klubu se s hitem Dokud. No a taky zavítáme do Brna, kde včera hořelo. V Brně Bystrci zaměstnala hasiče včera večer rozsáhlý požár. Kvůli bezpečnosti

0: páteční dopoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: taky volné pondělní dopoledne. Možná jste měli díky tomu dnešnímu volnu nějaký náročnější večer včera, ale jestli ano, tak určitě příjemně náročný. No ale náročnou noc, a to už ne tak příjemně, mají za sebou i hasiči v Brněnské Bystrci. Včera večer totiž vyjeli k požáru nízké budovy v ulici k dálnici, kvůli kterému byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Z okolních domů preventivně evakuovali 21 lidí, postupně se ale mohli zase vrátit domů a nikdo se naštěstí nezranil. Hasiči oheň hasili 6 vodními proudy i pomocí výškové techniky a pod kontrolu ho dostali krátce před 2 hodinou ráno. Dohašovací práce ale trvaly až do ranních hodin a vyšetřovatelé zjišťují, co vlastně požár způsobilo. Už teď je ale jasné, že škoda i zachráněný majetek budou v milionových částkách. Tak hlavně, že se nikomu nic nestalo, to je nejdůležitější a hasičům zas a znova patří velký dík. No a na rádiu jich je čas zase na další muziku, tak si ji užijte, a to ať už jste v práci, anebo máte volno. Hezké pondělí.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní hudební výlet až do let 80. s hitem I Love Rock and Roll. O další muziku se nám postarají Harley, Sigma anebo Callum Scott a zamíříme taky na silnice. Konkrétně teda na jednu silnici v Brně, po které si to 24-letý řidič frčel na 50. No, hodně rychle. Jak moc rychle a co ho za to čeká, to si povíme už za pár minut. Teď na rádiu Jich Harley a proč pocit mám.
1: Rádio Jich.

nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: dopoledne nám teď na rádiu Mix příjemnili Callum Scott, Whitney Houston a jejich hit I Wanna Dance With Somebody.
1: Triathlon Constructman a Netskiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi nad Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckyjada.cz a www.břeclavskýboj.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jsem Belend, hezké sváteční dopoledne, no a my už se teď vydáváme společně do Brna, kde policisté v uplynulých dnech při radarové kontrole naměřili hodně vysokou rychlost. U 24-letého řidiče zaznamenali rychlost přes 100 km v hodině, ale ne na 90, na 50 v centru města. Řidič podle policie spolupracoval, svého přestupku si byl vědomý a překvapivě teda dechová zkouška na alkohol byla negativní. Vzhledem k tomu ale, že mladík překročil rychlost o více jak 40 km v hodině, tak strážníci přivolali státní policii a řidiči teďka hrozí pokuta až 25 000 korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a dostal 6 trestných bodů. Tak bacha na tu rychlost za volantem, ať se nestane zbytečně nějaké neštěstí a ty peníze můžete taky utrácet za něco smysluplnějšího než za pokuty. Pokud zrovna v autě sedíte, tak šťastnou cestu přejem z rádia Jih a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme další ze svátečních hitů pro dobrou náladu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: dejte si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Zažijte největší retroparty na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.

0: nebo mrtěme na web vaše pomlčka si má CZ.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: I minutku po 11. přejem z rádia jejich krásný svátek.
4: Kovošro Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrodbíla.cz.
5: Počasí.
3: Dneska očekáváme převážně větší oblačnost, občas s přeháňkami a vyskytnout se může i bouřka. K večeru by nám mělo srážek opět ubývat, no a teploty na nejvýš 26 stupňů v Jihomoravském a 24 ve Zlínském kraji. V tuto chvíli Tvarožná Lhota a Bílovice u Uherského Hradiště měří 18, Kyjov 19 a Velké Bílovice 21 stupňů Celsia.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.

pondělní dopoledne, ať už jste v práci, doma nebo někde na cestách. My vám to všude tam, kde nás sladíte, budeme zpříjemňovat další muzikou. A taky vám dáme jeden tip na výlet. A pokud máte vy nebo vaše děti rád,

0: hezké dopoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máme 11 hodin a 16 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a milovníci vesmíru pozor. Dneska odstartoval v Brně na Kraví hoře Festival Planet, který potrvá až do 12. července, čili do neděle. A těšit se můžete třeba na obří modely jako Gigalon se čtveřicí největších satelitů, několikrát denně v planetáriu taky promítání představení po každé jiného, každý večer od 20 hodin naplánované povídání u Gigalonu, stejně tak každý den v 18 hodin zase různé zábavné chemicko-fyzikální experimenty pro malé i velké a taky letní kino s vesmírnou duší. Například dneska hrajou vesmírnou Odiseu a to od 9:30 večer. Jako každý rok budou i soutěže o astronomické ceny, volně přístupná je taky výstava a těšit se můžete i na jednu netradiční komunikační bránu a spoustu dalšího. Takže si některý den v tomto týdnu určitě udělejte volno a zajděte si na Kraví horu na programem nabitý Festival Planet. A stejně tak nabitý je i náš playlist na Rádiu Jih a už za moment z něj posíláme jednu devadesátkovou. Tak si užijte a mějte hezké pondělí.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: víkend nekončí. Playlist rádia jich taky nemá konce, čeká nás z něj v následujících minutách Teddy Swims, Kylie Minogue anebo Robin Schulz. No a taky mrkneme na naši krásnou Pálavu. Na Pálavě se totiž na chvilku zastavil provoz. Ne kvůli koloně, ne kvůli nehodě, ale kvůli opravdu výjimečnému přecházejícímu. A my si za chvilku povíme, kdo si to v klidu štrádoval přes silnici. Teď tady jsem a hit Mr. Know It All.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: posloucháte v dnešní sváteční den s Rádiem Jich. Díky za to. No a představte si, na Pálavě se odehrála situace, kterou člověk fakt jako jenom tak nezažije. Jeden z řidičů u odbočky na Horní Věstonici narazil přímo na silnici na mladého orla mořského. Nechtěl riskovat, že by se dravci něco stalo, tak zastavil auta a nechal orla v klidu přejít. Fotku potom sdílel na sociálních sítích a během několika hodin se z ní stal naprostý hit. Ornitolog z České společnosti ornitologické potvrdil, že jde skutečně o letošní mládě orla mořského. Podle něj se orly na Pálavě celkem běžně vyskytují a na silnici můžou přiletět třeba za sraženou zvěří. Každopádně ta fotka nazbírala spoustu komentářů samozřejmě a většina těch komentujících se shodla na tom, že něco takového se při běžné jízdě autem jenom tak nevidí. Tak na Pálavu míří z rádia jich naše pozdravy a taky další z dnešních hitů pro dobrou sváteční náladu. Tady je
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
0: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Máme přesně 12 hodin a z rádia jich přejem dobrou chuť.
5: Kovošro Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrodbíla.cz.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Odpoledne očekáváme převážně větší oblačnost, občas s přehaňkami a vyskytnout se může i bouřka. K večeru by mělo srážek ubývat, no a teploty v Jihomoravském kraji dosáhnou dneska na nejvýš na 26 a ve Zlínském na 24 stupňů Celsia. Aktuálně v Ostrovské Nové Vsi máte 18 stupňů a po 21 měříme v Hodoníně, stejně tak 21 stupňů máte v Archlebově a Bořeticích.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.

0: zpříjemnila Olivia Rodrigo. Pokud zrovna obědváte, tak dobrou chuť přejem ještě jednou a už za pár minut si taky povíme o jedné školní proměně. V brněnské Líšni se totiž chystá fakt velká proměna jedné základky a my si za chvilku na rádiu jich prozradíme, co všechno tam má vyrůst a že toho není zrovna málo. Tak vydržte, zůstaňte s námi a mějte hezké odpoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: do Brna. Protože v brněnské Líšni se chystá pořádná investice do areálu základní školy Novolíšeňská. Plánuje se tam nová sportovní hala, která ale nebude sloužit jenom dětem při tělocviku, ale využití bude mít taky pro sportovní kluby a nebo různé turnaje. K tomu přibudou ve škole taky odborné učebny, nové kabinety pro učitele a i víceúčelový sál, kde se budou moct pořádat třeba přednášky a nebo různé kulturní akce. Myslelo se a nezapomnělo se ani na dopravu. Nový příjezd a parkování mají vést z Mivkovy ulice, aby se ulevilo okolním ulicím. Součástí projektu bude taky nová zeleň a zelené střechy, no a celá proměna by měla být zhruba na 400 až 450 milionů korun a městská část teď připravuje výběr projektanta a taky žádost o stavební povolení. A to se musí uznat, že to teda není jenom tak nějaká proměna, to je fakt veliká proměna. Tak my přejeme, ať všechno klapne, hodně štěstí ke všem pracím i všem těm záležitostem byrokratickým. No a za okamžik posíláme z rádia jejich kapelu Krištof s novinkou Půlnoční hřích. Hezké odpoledne.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

tu je na rádiu X za nohami další tři před námi, tentokrát od Bon Joviho, Sombra nebo Lady Gaga. A potom, pokud jste ze Zlína, anebo tam tudy často jezdíte, tak dobře poslouchejte. Protože od zítřka se tam na některých ulicích zkomplikuje doprava a my k tomu na rádiu jich do několika pár minut povíme všechny detaily, ať víte, na co se připravit. Tak zůstaňte s námi, no a z playlistu si užijte za okamžik třeba Bon Joviho s 90. It's My Life.

klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Rádio Jih.

0: máme 12 hodin a 39 minut. A pokud jste Zlíňáci nebo tam tudy jezdíte, tak se připravte na to, že ve Zlíně se od úterý, čili od zítřka, zkomplikuje doprava, a to v okolí ulic Zálešná 1 a Třída 2. května. Kvůli opravě poruchy vodovodního potrubí, které je skoro 4 metry pod zemí, se na zhruba 4 dny úplně uzavře vjezd i výjezd do slepé části ulice Zálešná 1 směrem k lesu. Pro místní ale vznikne provizorní příjezd, aby se do lokality dostali rezidenti, záchranáři i zásobování. Samotná oprava omezí taky provoz na Třídě 2. května, kde se bude v obou směrech jezdit jenom jedním jízdním pruhem. Hlavně ve špičce, tak řidiči musí počítat se zdržením a taky samozřejmě s kolonami. Pokud půjde všechno podle plánu, omezení skončí v pátek 10. července, tak pokud jste ze Zlína nebo tam tudy jezdíte, tak s tím počítejte a my vám z Rádia Jih přejeme krásný zbytek odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vašepomlčkaklima.cz.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Ahoj děti!
4: Jdeme na Cibuláčik!
5: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
6: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
5: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
7: Vidíme se na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Co se tady děje?
11: To se chystá.
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih.
1: Rádio Jih.
0: Rádio Jižní Moravy.

Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Zažijte největší retroparty na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech. Rádio Jih.

0: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: online. www.radiojih.cz. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

noci nepřišlo ráno.

Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. A v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám dnu. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest EU.

0: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvinechory.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90 a velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Viličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
0: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
0: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Rádio Jih.

nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka Němčičky.

0: dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Zažijte největší retroparty na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.

0: nebo mrtněme na web www. Vaše pomlčka klima.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 000 a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Ahoj děti!
6: Jdeme na Cibuláčik!
7: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
8: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
7: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
9: Vidíme se na Cibuláčiku!
8: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.

0: CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
3: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

0: zmrzeli.
1: Československá party Rádia Jih.
2: A pod sem holko, ostříhám ti vlasy.

0: mám na teba chuť.
1: Československá party Rádia Jih.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a

0: slovenská party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi zaště

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

맞은 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4.

Let's get you sexy, huh? Hrajeme hity pro dobrou náladu.